0: Rádio MB.cz. Noc plná devadesátek.
1: And we're getting a picture on the TV.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: Didi na na na.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
2: Oh, oh, oh. Yeah.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.
3: Urč

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.
5: We're going for auto sequence start. 10 minutes, 10 seconds, 4,

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další úterní zprávy Rádia MB. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi U stadionu a 17. listopadu v Mladé Boleslavi by se měla otevřít tuto sobotu kolem 16. hodiny odpoledne. Křižovatka se otevře, pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace. Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek pravděpodobně dál prosazovat. Poslechněme si jeho slova.
3: Načetl jsem ho, ale nebudu se k němu pravděpodobně hlásit, protože Evropská komise vyloženě řekla, pokud návrh Filipa Turka bude v rámci stavebního zákona v České republice, tak my vám zablokujeme peníze, takže platí 500 metrů, bohužel.
0: Sportovní servis.
2: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhle měli hrát v Mannheimu. Takové byly další úterní zprávy. Hezký 9. červen.
4: Sáře, díky za zprávy. My pokračujeme 8 hodin 3 minuty. K tomu posílám Gigiho.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Určuj

0: Dance to Trance na rádiu MB, za malou chvíli Sebastian, chystají se k nám také Bad Boys Blue a do deváté ještě Tom Grennan a nebo třeba Gwen Stefani. Užívejte muziku, i dnes pro vás budeme mít dopolední rozjezd, který začne v 9 hodin.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný červnový den, tady jsou další zprávy. Dopravní omezení v Žižkově ulici v úseku od Smetanovy po Laurinovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace pomalu postupují do druhé etapy. Nejkomplikovanější etapa, která se uskuteční v termínu od 15. června do 16. srpna, přinese zjednosměrnění Laurinovy ulice. Provoz bude veden od Dukelské ulice směrem k Děčínské. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě, více říká náměstek primátora Jiří Jandourek.
3: Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě Liberci, kterých je v Liberci teda poměrně dost. Většinou to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací. V této chvíli se tady budeme zabývat sanací svahu na ulici Miládi Horákové.
0: Sportovní servis.
2: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máme další. V úterý vás vítám opět ve společnosti Rádia MB. 9. června svátek slaví Stanislavy a my přejeme všechno nejlepší. Třeba Johnny Depp dnes slaví narozeniny, tomuto herci je 62 let. My slavíme každý den, slavíme skvělou muzikou a dobíjíme vám baterky. Teď tu bude známý pekař a cukrář, kterým se tedy vyučil, než se stal hvězdou 90. let DJ Bobo. Přeju vám krásné dopoledne, jsme spolu do 12. hodiny.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

Zbývá ještě 6 měsíců a něco málo k tomu, tak kdo pak se těší na Vánoce, přátelé? Jako bych vás slyšel, dej s tím ještě pokoj, no dobrá, no. Město Mladá Boleslav ale už začalo s předstihem hledat vhodný vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí a bude rozsvícen první adventní neděli. Pokud má tedy někdo zájem nabídnout vánoční strom, nejlépe takový, který někde prostě překáží a hodil by se, je hezký, aspoň tak nějak, tak by se měl ozvat nejpozději do konce srpna. Další informace najdete už teď na webu města. Poetika, další muzika, kterou pro vás mám. A půlnoc. Radio MB.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Do uší si dáváte Rádio MB, pokračuje dopolední rozjezd. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci kouče Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Tak doufejme, že to bude hodně potřeba. Už v pátek půjdeme do boje. Ve 4 ráno vyzveme Jižní Koreu. Zatím jsem odhodlaný, že si přivstanu, tak uvidíme. No. Nešířit paniku, ale určitě být v pozoru. Takové je aktuálně doporučení od úřadů v Mexiku, kam se řítí silná tropická bouře Boris. Takže pokud se chystáte do Mexika fandit, bude pořádně foukat. Připravte se na to. Jak bude u nás, na to se podíváme už za chvilku.
1: Radio MB.

0: goes out to the one I love.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
2: No a teď kolem 10. hodiny na Mladoboleslavsku trošku sprchne, tak se na to připravte. Čekejte jinak zataženo až oblačno, od západu občasný déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
3: Kultura města zve do Sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Tady je Rádio MB, je 9:45, přesně. Mateřské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou během letních prázdnin fungovat tradičně v omezeném režimu. Více informací najdete už teď na našem webu, tak se tam můžete podívat. Web Rádia MB, to je nejaktuálnější zpravodajství z Mladoboleslavska. No a další zprávy pro nás chystá Sára, v 10 hodin nám je přednese a my si zatím užíváme při poslechu té nejlepší muziky.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolce.
2: Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné úterý, na Rádio MB vysíláme zprávy. Ve středu 10. června, tedy zítra, se na piknikové louce v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi uskuteční Den koní. Odpolední program pro veřejnost začíná v 16 hodin a nabídne ukázky výcviku koní, tanec kočárů nebo rytířský turnaj. Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády.
3: A pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá a já si počkám na výsledek jednání vlády. Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí.
0: Sportovní servis.
2: Rytíře z Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Westerlund je finským šampionem z loňského roku. V Česku ho čeká první angažmá mimo Skandinávii. Zprávy jsou za námi, teď vám servírujeme další muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

10 hodin 9 minut k tomu. V textu oficiální písně světového fotbalového šampionátu, který začne 11. června, zní angličtina, španělština, italština, francouzština a dokonce také japonština. Píseň naspívali kolumbijská zpěvačka Shakira a také nigerijský zpěvák Burna Boy. Autorsky se na ní podílel i Ed Sheeran. Pro Shakiru je to třetí skladba pro vrcholný fotbalový turnaj, přátelé. Je to tak, no, nějaké k tomu fotbalu prostě pasuje. Však také přítelem Shakiry byl dlouhých 12 let fotbalista Gerard Piqué. No, ale Jerry si pak našel studentku, no. To ovšem odbočuju, jo. Já jsem koukal na videoklip k této písni. Tak chlapi, Shakire to tam extrémně sluší, ale jakože hodně. No, případně se na to taky klidně podívejte.

0: Takže takhle nějak to zní, Shakira, Burna Boy a samozřejmě i Ed Sheeran. Fotbalový šampionát je, přátelé, tady tento týden začínáme.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.

přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790.

0: ATC jsme si hráli v dopoledním rozjezdu. Rekordní výhra, tedy skoro 3 miliardy korun z Eurojackpotu, už je vyplacena. Výherce nebo výherkyně má peníze po odečtení daně na svém online herním účtu u společnosti Allwin Česko. Jméno ani pohlaví šťastlivce společnost kvůli ochraně soukromí neuvádí. Nyní záleží čistě a jen na výherci, jak s penězi naloží. No už se toho namluvilo hodně, někomu to prostě a jednoduše změnilo život. Někdo má po starostech, no i když to hlavní si koupit nejde. To víme všichni.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: my pokračujeme dál. 10 hodin 34 minut přesně. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zapovězením přístupu na sociální sítě dětem mladším 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEMmark pro UNICEF. Já tady jedno dítě zrovna ve studiu mám. Hezké dopoledne, Luky.
1: Hezké dopoledne, už trošku odrostlejší, to je pravda, mně se tenhle limit

0: netýká, ale jo, my jsme se o tom před chvilkou vlastně dokonce bavili.
1: Aha. Nás zajímá, jak to vidíte i vy, naši posluchači, klidně nám písněte do chatu na našem webu. Regulaci podle věku by se nebránili prý ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Dětský ombudsman Martin Beneš je naopak proti plošnému zákazu. No, je to podle mě výzva, protože my víme, že na Instagramu jsou děti, řekněme, já nevím, od 10 let nebo plus minus, je už takhle brzo, už tam dávají nějaký jako tanečky.
0: Věřím tomu, že už takhle mladí tam jsou, možná dokonce už i mladší. A je pravda, že ty sociální sítě jsou pro ně, dá se říct, můžou být i nebezpečný. Nejenom, že tam okoukají spoustu blbostí, ale může tam někdo i, jak se říká, obalamutit.
1: Jasně,
0: a taky ty výzvy, které jsou na těch TikTokách a Instagramech, tak ty děti se toho chytnou vlastně. Jasně, a můžou si taky ublížit.
1: Takže toho teď naštěstí není tolik těch výzev, dříve to byly velký kraviny teda.
0: Taky jsme je dělali.
1: Jasně, že jo. Dnes už je doba taková jiná, ale co člověk, to názor, to je jasný. Nakonec každý může dělat to, co uzná za vhodné, ale kdyby ty si měl, já nevím, aktuálně 12-letou dcerku, tak bys jí to jako dovolil, hele, měj Instagram, tancuj si tam, ono totiž už ve 13 vypadají na 18, jo, už jim píšou, kdo ví kdo.
0: Právě, já ti na tohle asi nedokážu odpovědět, jako mít holčičku, tak do 35 by neměla prostě vůbec jako přístup nikam.
1: Jasně,
0: ani ven.
1: Trošku já domů.
0: Tak, ale jako mít kluka, to je asi něco jinýho, no. Nedokážu ti, nejsem rodič, nedokážu si to představit, asi člověk by chtěl to svoje dítě jako před tímhletím uchránit, ale on si to cestičku jako stejně najde a vlastně potom, kdyby to bylo zakázaný plošně, OK, ale vlastně ty by si to dítě odstřih od těch kamarádů a pak bys mohlo být jakoby takhle stranou šikanovaný a tak já nevím vlastně.
1: Takže jako nějaký verdikt, nějaký závěr, do 15 let bez sociálních sítí, ano nebo ne, anebo ta hranice trošku jinde.
0: Spíš ne, do těch 12 bych asi souhlasil, 12, 13, ale 15 už ty...
1: Dnešní doba, viď, no, jasně, no.
0: Do těch
1: 12 asi bych to viděl a potom hlídat.
0: No to neuhlídáš, to je jako buď a nebo, jako.
1: Dobře, no to je náš názor, vy nám klidně napište svůj. Mr. President právě teď. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Čekejte zataženo až oblačno, to už vlastně máme od západu také občasný déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Luky, už nám prší, ty jsi zrovna koukal na radar, už je to tady, už to dorazilo na Mladoboleslavsko.
2: No zatím nás to jen tak okrajově štrejchá, jak se říká, ale určitě to dorazí, bohužel, bohužel.
1: Teploty šly o něco dolů, ale není to zas tak hrozný. Aktuálně na Mladoboleslavsku měříme 19 stupňů, ukazuje mi to, že už poprchává. No a nejvyšší teploty dnes čekejme kolem 20.
0: Rádio MB.
3: Jediné Mladoboleslavské rádio.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další úterní zprávy Rádia MB. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi U stadionu a 17. listopadu v Mladé Boleslavi by se měla otevřít tuto sobotu kolem 16. hodiny odpoledne. Křižovatka se otevře, pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace. Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek pravděpodobně dál prosazovat. Poslechněme se jeho slova.
3: Načetl jsem ho, ale nebudu se k němu pravděpodobně hlásit, protože Evropská komise vyloženě řekla, pokud návrh Filipa Turka bude v rámci stavebního zákona v České republice, tak my vám zablokujeme peníze, takže platí 500 metrů, bohužel.
0: Sportovní servis.
2: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhle měli hrát v Mannheimu. Takové byly další úterní zprávy. Hezký 9. červen.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel,

0: Od mikrofonu přeje Roman. S větším časovým předstihem jsme oznámili datum akce, na které společně oslavíme 7. narozeniny Rádia MB. Tahle oslava se uskuteční 14. listopadu v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku a letos se můžete těšit na 5 skvělých koncertů, na 5 skvělých kapel. Dorazí Alchymie, dorazí Green Day Revival, takže si zaspíváme obrovské pecky. Také Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix a Jakub Děkan se svým bandem. K tomu narozeninová zábava, tombola, drinky, pivko a pěkný holky, kdo by se na to netěšil. Už za 5 měsíců se všichni sejdeme v Bezně, cena za tento minifestival hudební je velmi příznivá. 350 korun právě teď v předprodeji na www.ticketlife.cz. Co se týká třeba tomboly, tak letos bude nejbohatší v historii našich oslav. Opět nepřijdete o elektroniku, anebo třeba o erotické dárky. No jo, však my víme, co máte rádi.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude.

0: jsme si světlo do tmy, tohle byl Michal Hrůza na rádiu MB, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio, teď budeme hrát pro Káťu, která nám napsala do chatu na našem webu. No a Káťa nás prý poslouchá v práci, v kosmonosech a prostě jen tak by chtěla zahrát kapelu Roxette, kterou prý miluje. Můžeme, tady je...
1: Rádio MB.

Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku. Rádio MB. Rádio MB. Urč.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezké dopoledne, no jo, no, vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. A nikdo s tím nic neudělá. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu nebo domu už vzali úvěr, pak musí při refixaci počítat s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Průměrná nabídková sazba hypotečních vzrostla během května o 0,11% na 5,30%, je tak nejvyšší od listopadu 2024. No a pak si někde bydlete, no. Pojďme raději zpět k muzice, už se blíží i 12. hodina. Sára pro nás chystá zprávy.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: en todos. Todos.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pěkný červnový den, tady jsou další zprávy. Dopravní omezení v Žižkově ulici v úseku od Smetanovy po Laurinovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace pomalu postupují do druhé etapy. Nejkomplikovanější etapa, která se uskuteční v termínu od 15. června do 16. srpna, přinese zjednosměrnění Laurinovy ulice. Provoz bude veden od Dukelské ulice směrem k Jičínské. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Více říká náměstek primátora Jiří Jandourek.
4: Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě Liberci, kterých je v Liberci teda poměrně dost. Většinou to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací. V této chvíli se tady budeme zabývat sanací svahu na ulici Miládě Horákové.
1: Sportovní servis.
3: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál, my

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

Vybaví, když se řekne Dominik Hašek. Já předpokládám, že hlavně a většinou Nagano, skvělá kariéra v NHL, třeba Buffalo Sabres, ale možná, že také politické názory. Dominik Hašek patří k největším zastáncům Ukrajiny, k největším odpůrcům Ruska a hlavně Vladimíra Putina. No a možná se vám vybaví také číslo 39, které na dresu nosil právě Dominátor, tedy Dominik Hašek. Ta jeho kulatá maska a ty neskutečné zákroky, kdy tam dělal v Brance kotouly. Všichni kluci si na něj hráli. My taky hrajeme další muziku. Pěkné úterý. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné úterý, na Rádio MB vysíláme zprávy. Ve středu 10. června, tedy zítra, se na piknikové louce v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi uskuteční Den koní. Odpolední program pro veřejnost začíná v 16 hodin a nabídne ukázky výcviku koní, tanec kočárů nebo rytířský turnaj. Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády.
3: A pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá a já si počkám na výsledek jednání vlády. Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí.
0: Sportovní servis.
2: Rytíře z Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Westerlund je finským šampionem z loňského roku. V Česku ho čeká první angažmá mimo Skandinávii. Zprávy jsou za námi, teď vám servírujeme další muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Startují další úterní zprávy Rádia MB. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi U stadionu a 17. listopadu v Mladé Boleslavi by se měla otevřít tuto sobotu kolem 16. hodiny odpoledne. Křižovatka se otevře, pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace. Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek pravděpodobně dál prosazovat. Poslechněme si jeho slova.
3: Načetl jsem ho, ale nebudu se k němu pravděpodobně hlásit, protože Evropská komise vyloženě řekla, pokud návrh Filipa Turka bude v rámci stavebního zákona v České republice, tak my vám zablokujeme peníze, takže platí 500 metrů, bohužel.
0: Sportovní servis.
2: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhle měli hrát v Mannheimu. Takové byly další úterní zprávy. Hezký 9. červen.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

Hit Mix Sweet Dreams. No tak, přátelé, my teďka určitě snít nebudeme, my určitě nebudeme spát, protože se 14. hodinou nastoupil odpolední úlet, odpolední šichtáno a s ním taky samozřejmě moje maličkost. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. a společně si užijeme alespoň takhle s muzikou dnešní propršené odpoledne. Podobný počasí s námi bude až do pátku, takže musíme si nějak poradit, ale pěkně doma v teple a v suchu a s muzikou samozřejmě to určitě půjde. Další na řadě jsou ATC, dáme si Daru Rollins, no a dáme si třeba taky Jasona Donovena. Kromě toho se dneska pověnujeme problematice elektrických koloběžek a gaučů, no a samozřejmě taky Kačerovi Donaldovi, protože právě ten dneska slaví. Takže máme toho před sebou hodně, vy si udělejte pohodu, nohy hore a jdeme se do toho pustit. Martin Gerix, Dub Vision, Wherever You Are, jdeme na to, jste s Rádiem MB.

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: kariéru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Kara Rollins a další povedený remix Petra Pana z roku 2024. Co o mne věš? Já mám pro tyhle ty remixy slabost a tenhle ten je jeden z těch povedených. My se ale jdeme podívat na problematiku, jak už jsem říkal, elektrických koloběžek a i gaučů. Hele, my jsme se jako malí nebo spíš jako mladí nadělali spoustu blbostí, ale dnešní generace má, jak to říct, prostě trochu větší možnosti. Za nás třeba neexistovaly právě elektrokoloběžky, proti kterým se teda dneska mi přijde spíš bojuje, ale dá se s nima vymyslet evidentně dost zajímavých věcí, pokud si zrovna nenamlátíte hubu. Bratislavská policie totiž nedávno zastavila jeden hodně zajímavý dopravní prostředek. Dva uličníci se totiž v noci proháněli městem na pohovce postavený právě na dvou elektrokoloběžkách, což mi přijde jako totálně geniální nápad. Tedy pokud si na ní nevyrazíte přímo před budovu krajského policejního ředitelství. No tak tohleto evidentně trošku nedomysleli v jejich geniálním plánu. Každopádně tenhle ten pojízdnej gauč měl dokonce vlastní registrační značku s nápisem Gaučík. Policie tuhletu povedenou dvojici zastavila, dostali pokutu a další jízdu jim pochopitelně zakázali. To je prostě krutý, nemají evidentně smysl pro humor. No a kluci tedy museli svůj originální dopravní prostředek rovnou rozebrat. Já ho chci ale taky. A když nad tím tak přemýšlím, dvě elektrokoloběžky mám, sice každou jinak velikou, tak to bude trošku z kopce, ale to nevadí. Takže pokud v Mladé Boleslavi po ulicích v následujících dnech uvidíte pojízdnej gauč, víte, odkud vítr fouká. No a já už vám právě teď fouknu další muziku. Alan Walker, Sia nebo Fun Factory jsou před námi v odpoledním úletu.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Solární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: oblíbenějších kreslených postaviček a zhruba do mých 15 let jsem si bez časopisů Kačera Donalda nedokázal představit se třeba najíst. Dneska před sebou mám mobil nebo tablet, dřív časopis s Kačerem Donaldem. No a dneska, přátelé, slaví úctyhodných 92 let, tedy velmi podobně jako naše česká legenda Jiřinka Bohdalová. Kačer Donald je ale legendou nejenom u nás, ale na celém světě a dokonce v Americe jméno Donald splývá s touhletou postavičkou. Dneska ve Spojených státech tedy rezonuje Donald v trošku jiném kontextu, ale například jeden z nejslavnějších baskytaristů americké scény, Donald Dunn, hrdě používal přezdívku Duck, tedy kačer právě po vzoru týhletý postavičky. V roce 1995 byla po kačeru Donaldovi dokonce pojmenovaná planetka ve vesmíru, asteroid číslo 12410, a od roku 2004 má Donald hvězdu na proslulém chodníku slávy v Hollywoodu. Tak co, kdo ho má taky rád? Dneska si na něj vzpomeňme, protože právě 9. červen je den kačera Donalda. No a já už jdu poslat další muziku. Chtělo by se mi teď zahrát si znělku z Kačeřích příběhů, ale to by mi asi u našeho programového a hudebního ředitele neprošlo. Tak místo toho posílám Celine Dion, The Power of Love 2025. Další remix, tak pojďme na něj.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný červnový den, tady jsou další zprávy. Dopravní omezení v Žižkově ulici v úseku od Smetanovy po Laurinovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace pomalu postupují do druhé etapy. Nejkomplikovanější etapa, která se uskuteční v termínu od 15. června do 16. srpna, přinese zjednosměrnění Laurinovy ulice. Provoz bude veden od Dukelské ulice směrem k Jičínské. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Více říká náměstek primátora Jiří Jandourek.
3: Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě Liberci, kterých je Liberci teda poměrně dost. Takže to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací. V této chvíli se tady budeme zabývat sanací svahu na ulici Miládě Horákové.
0: Sportovní servis.
2: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tunové hodiny dnešního úterního dne nás uvedli DJ Milano, taky Shania Twain. No a přátelé, my jsme to včera s tím létem tak trochu zakřikli. Nebo dobře, beru to na sebe, zakříknul jsem to já. No a dneska to tedy opravdu moc to, že za pár dnů tu bude léto, venku nepřipomíná. Každopádně do pátku to budeme muset nějak vydržet, ale zítra by se mělo počasí alespoň trošku umoudřit, co se týká toho deště. No a má to jeden jediný důvod. Zítra si totiž v suchu a v pohodě chceme užít den koní, který se chystá na Štěpánce, na tamní piknikové louce. Už se to tam všechno chystá, no a zítra to kamarádi vypukne. Takže pokud máte rádi koně, tak rozhodně doražte. V 9 hodin a 30 minut startuje program pro školy, ale nikde není psáno, že se nemůžete přijít podívat. No a potom od 16 hodin už je to oficiálně pro veřejnost. Těšit se můžete na tanec kočáru starokladrubských koní. Taky chladnokrevní koně se vám ukážou v zásahu při hašení. Uvidíte taky ukázku výcviku v dovednosti koní, rytířský turnaj a uvidíte taky frýskýho koně nebo tanec s dětmi. Vstup je zdarma, pršet by mělo jenom malinko nebo vůbec, takže určitě si to zítra naplánujte a doražte. Teď už vyrážíme do další muziky. Mezi 15. a 16. jsem si pro vás připravil Passion Fruit, Slzu, dáme si East 17, Vacation, anebo právě teď už posílám Wenga Boys, Šalala. Jste s Rádiem MB, tak si jdeme zaspívat.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

O uplynulém víkendu jsme tady měli další gala večer Clashe, dříve Clash of the Stars. Byl to hodně zajímavý večer. My bohužel jsme si nemohli udělat náš tradiční večírek u televize s pivkem u Clashe, protože my s Romanem jsme byli pracovně vytížení. Byli jsme na svatbě v Benešově, kde jsme samozřejmě pracovali, ale přiznáme se, že jeden ze zápasů nám můj bratr streamoval přes Messenger. Ano, nechtělo se nám platit pay-per-view, když jsme na to nemohli v klidu koukat, tak jsme si poradili, ale přátelé, z tohohle taky může být pěkná polízanice. No a

20 tisíc korun. No tak když si vezmete, že tenhle ten mladík to dělal úplně zadarmo, z tohohle streamu neviděl ani jednu jedinou korunu, tak to bylo trošku zbytečný. No a je teď trestně stíhán. V případě uznání viny mu hrozí až 2letý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Takže kamarádi, pokud by vás něco podobného napadlo, tak opatrně, nebo spíš nedělejte to vůbec. Co ale streamovat můžeme úplně beztrestně, to je samozřejmě muzika tady u nás na Rádiu MB. A já v tuhle chvíli už posílám Coldplay, tak jdeme na ně.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Také Ice MC byl součástí našeho dnešního playlistu, součástí našeho odpoledního úletu. No a kamarádi, my jsme se s touhletou muzikou opět propracovali k 16. hodině. Opět nám to uteklo a je tu závěr našeho odpoledního úletu. Do studia za malou chvíli už dnes podruhé vtrhne Roman, no a já budu pomalu, ale jistě uvolnit místo. S vámi se tady pro dnešní deštivý den loučím, snad zítra bude líp, no a bude o něco lepší nálada. Každopádně vy se mějte skvěle, užívejte v rámci možností zbytek úterního odpoledne, no a na rozloučenou posílám Krištofy na viděnou, v našem případě naslyšenou zítra. Čau.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné úterý, na Rádio MB vysíláme zprávy. Ve středu 10. června, tedy zítra, se na piknikové louce v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi uskuteční Den koní. Odpolední program pro veřejnost začíná v 16 hodin a nabídne ukázky výcviku koní, tanec kočárů nebo rytířský turnaj. Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády.
3: A pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá a já si počkám na výsledek jednání vlády. Ale já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí.
0: Sportovní servis.
2: Rytíře z Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Westerlund je finským šampionem z loňského roku. V Česku ho čeká první angažmá mimo Skandinávii. Zprávy jsou za námi, teď vám servírujeme další muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kapelu Konec konců jsme si hráli na rádiu MB. Přeju hezké odpoledne, je tady hodina s Romanem. Nevím jak vy, já už se nemůžu dočkat zápasů na fotbalovém mistrovství světa. Naši měli včera dokonce povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Na základně v Dallasu se fotili a natáčeli vlastně oslavu případné vstřelené branky. Doufejme, že to bude potřeba, že naši dají gólů hodně. Já už jsem to říkal v dopoledním rozjezdu, zatím jsem odhodlanej, že si v pátek ve 4 ráno přivstanu a podívám se na zápas, ve kterém naši vyzvou Jižní Koreu. Pokud se třeba chystáte do Mexika, budete teď někdy odlétat, tak pozor, aktuálně je tam jedno doporučení od úřadů. Je to doporučení, abyste byli v pozoru. Jo, nešířit paniku není potřeba, ale přeci jen řítí se tam silná tropická bouře Boris, takže by mělo pořádně foukat. No a co počasí tady u nás, zítra půjdou teploty o něco dolů, budeme měřit nějakých 18 stupňů Celsia. Sem tam může také sprchnout, ale suma sumárum, počasí stále velmi pohodové. Stejně jako muzika na rádiu MB 24/7.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

Radio MB, můžete se podívat na náš web www.radiomb.cz. Tam jsou nejčerstvější informace z našeho regionu. Jsme také na Facebooku, na Instagramu, případně na TikToku. Tak holky, teď se zaměříme na vás, která má nejvíce peněz. No podíváme se na to. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Forbes umístil na druhou příčku znovu nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a na třetí generální ředitelku ve sdílené funkci a finanční ředitelku PPF Kateřinu Jiráskovou. Tady prachy teda rozhodně jsou. A my je nikomu nezávidíme. Posílám vám kapelu Roxette, posloucháte Rádio MB. Hodinu s Romanem jsme spolu do 17.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: i signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Pokud jste nás poslouchali už dopoledne, tak jsme to řešili. Angličtina, španělština, italština, francouzština i japonština zní v textu oficiální písně světového fotbalového šampionátu, který se bude konat v Kanadě, Mexiku, Spojených státech amerických a začne 11. června. Naspívali ji kolumbijská zpěvačka Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Autorsky se na ní podílel i britský písničkář Ed Sheeran. Pro Shakiru je to už třetí skladba pro vrcholný fotbalový turnaj. A nevím jak vy, já se na šampionát těším. Naši v pátek vyzvou Koreu. Já se musím přiznat, že jsem si pouštěl i ten videoklip k písni a chlapi. Shakiře to tam extrémně sluší. Klidně se na to podívejte. No a mimochodem zní to nějak takhle.

0: Argentina, Colombia. Takže světový fotbalový šampionát nám startuje už tento týden. Shakira nás pěkně naladila. Teď vás budeme ladit i my. V 17 hodin nabídneme další muziku. No a po 17. už s vámi bude David. Já se těším zase zítra v dopoledním rozjezdu.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další úterní zprávy Rádia MB. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi U stadionu a 17. listopadu v Mladé Boleslavi by se měla otevřít tuto sobotu kolem 16. hodiny odpoledne. Křižovatka se otevře, pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace. Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek pravděpodobně dál prosazovat. Poslechněme se jeho slova.
3: Načetl jsem ho, ale nebudu se k němu pravděpodobně hlásit, protože Evropská komise vyloženě řekla, pokud návrh Filipa Turka bude v rámci stavebního zákona v České republice, tak my vám zablokujeme peníze, takže platí 500 metrů, bohužel.
0: Sportovní servis.
2: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhle měli hrát v Mannheimu. Takové byly další úterní zprávy. Hezký 9. červen.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You want to go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Je úterý 9. června, posloucháte Rádio MB a jestli přemýšlíte, jestli už je ten den v týdnu, kdy máte právo nic nedělat, tak ne. Ale už se tomu blížíme a dnešek má i svoje zajímavosti. Slaví se třeba Mezinárodní den archivů, takže pokud máte v počítači složku nová složka 7, finální verze opravdu poslední, dneska je ideální den ji ignorovat úplně stejně jako doteď. Každopádně zůstávejte s námi, protože i obyčejné úterý může mít správný rytmus a my ho tady na Rádio MB držíme. Užívejte den.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

tam barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Je 9. června, no a včera se technologický svět díval na konferenci společnosti Apple a hlavní hvězdou byla nová Siri. Apple představil výrazně chytřejší AI verzi asistenta, která má zvládnout složitější úkoly a konverzace než kdy dřív. No a po letech čekání tak Siri konečně dostává pořádný upgrade. No a já se ptám, kdy bude konečně v češtině. Tak odpoví mi někdo, nebo neodpoví. Asi ne, pojďme si dát další muziku.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál, my jsme všude. Radio MB.

0: úterý 9. ladíte Rádio MB a teď by měli zbystřit hráči. Nintendo nám oznámilo novou verzi konzole Nintendo Switch 2 s jednoduše vyměnitelnou baterií. Důvodem jsou nová evropská pravidla proti elektroodpadu. No tak třeba jednou si budeme zase měnit baterie i v mobilech. Uvidíme, jestli to někdy Evropská unie nařídí nebo nenařídí. Každopádně já se teď loučím, mějte se úžasně a budu se na vás těšit zase zítra naslyšenou mezi 17. a 18.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný červnový den, tady jsou další zprávy. Dopravní omezení v Žižkově ulici v úseku od Smetanovy po Laurinovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace pomalu postupují do druhé etapy. Nejkomplikovanější etapa, která se uskuteční v termínu od 15. června do 16. srpna, přinese zjednosměrnění Laurinovy ulice. Provoz bude veden od Dukelské ulice směrem k Jičínské. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Více říká náměstek primátora Jiří Jandourek.
3: Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě Liberci, kterých je Liberci teda poměrně dost. Většinou to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací. V této chvíli se tady budeme zabývat sanací svahu na ulici Miládi Horákové.
0: Sportovní servis.
2: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Máme úterý 9. června a právě 9. června roku 2008 oznámil ukončení své profesionální kariéry hokejový brankář Dominik Hašek. Tak co se vám vybaví, když se řekne Dominik Hašek? Já předpokládám, že hlavně a většinou Nagano, skvělá kariéra v NHL, třeba Buffalo Sabres, ale možná, že také politické názory. Dominik Hašek patří k největším zastáncům Ukrajiny, k největším odpůrcům Ruska a hlavně Vladimíra Putina. No a možná se vám vybaví také číslo 39, které na dresu nosil právě Dominátor, tedy Dominik Hašek. Ta jeho kulatá maska a ty neskutečné zákroky, kdy tam dělal v brance kotouly. Všichni kluci si na něj hráli. My taky hrajeme další muziku. Pěkné úterý.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Alkamontní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 2 odpoledne. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
2: Radio MB.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
1: Radio MB.

Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma

0: a velká do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.